0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere jednu z dvoch špívankoch a my ju takoj puštíme. Len treba do vyšelania hutre celý čas v narečiu.
2: Tak, tak, a nie celkom my ju puštíme, bo puští ju Tibor, ale my še na ňo spoliehame. Takže keď sebe chce vybírať špívanku, tá len zavolajte na číslo 055 622 29 964, ale vy toto číslo už bizovne poznáte i na spamec.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: miestami občasné prehánky.
1: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
2: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
3: Co je nového?
4: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
5: 400 stop říkají.
6: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka, budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny.